0: Víte, vy jak jsme vlastně nesmím přijet, když jsou toho, ha? Vy vás kynou, tak se svým pěl hůklík a jume na to smůz. Vy jsme toho svým nejsou. Víte!
1: Víte!